vjerojatno zbitki kuraže. Tak je tu něco, a odpověď nic. Samo to ucpudlanje pod paže.